0: cesty jsou už naplněné. Moje sny jsou už naplněné. Yeah.
1: Europa 2. Maximum novej hudby. The best new music.